0: Odabira bi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina, odličnih €10.79. I dobro pršut, 500 grama, za €10.99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.